0: From west along the road, agus Craig's pipes a chualam wedyn sin. Na cúltúri chualas a bin sin na column divan er muska cúl agus in yonach leis vi pádar Tom Mercier er inga tair agus Frankie Mackay er un manjo agus chualam wedyn Patrick agus Gerald divan er damsan sin. Clóni chuvan er nu as a nord war in sin gil chiran. A cúr criach le cúlcharim eile joeinu fiche a fiche trí agus buichas le rosin ní conacha chualas a bin sin vi sin na banna tí agus na chai vi abulta gaiti fin mahu Roisin agus chorsi an ceol agus na hóráin na láthair go patianta in sin agus sa bíon ceolcharim na bliana in ára agus anú bai a nyeile ar siúl ríst tasi sa nechid a hín agus nyeart imach dí lachí mach mar vi mar olib in sin níos túisca agus da copla rúd bresha ar siúl acu ta Carlin scríf óráneacht gweilge agus inlí special a pórtach an sin bese sin ar siúl dír dín an dórlag a veltana ag leamur isi seachta nuna na nimarcach in sin a gárna agus da bú halet a bheith pórtach in sin feta tú glíchar na bese 9.8.7 hína 8.7.2 3.8.7 sin 9.8.7 hína 8.7.2 3.8.7 agus sin á agrú ag plenal tanga chonamara láir bese sin special gudivin a bheith pórtach in sin agus na djarmad go mei Real Bill er in stasiun sér, rædi hún og gældtækta. Er þessi nýjars mæðin til hína, en sinni kæruvísin lý, að Creola Bill er skarna, agus bæði eftirn það fæle á Creola mæðin til dúna, eða ljáur þessi hínni og en sinni óheipal hórna fræsinn. Njörði mætti í tórnlu, agus en fáltjúgus en effigul er sjúld hína, ekki hóttaklók, tórnur kvenni genna sæsinn, agus ó orðakvíslangus í jætl en sinni nýja komóra, agus kvíbnu er híl, agus er híl Joanu. Agus má na hínlín sin, Márinni kinn, Míhal Ólachla, Níli Mulligan agus Sean Williams. Agus Petr Gúl halta gúl tríal vegan, gau nýstum úr le Órana Jó á hín. Góskór blíðan á Vásasa, sjó hæg kassa unu án, agus grúsísar skil an Óran dús.
1: Nach bæ, Tomás Láidir a Kristla chum unu án, það með hjápa gæ
2: bæ? Bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, bæ, Lacht mask ding to the sea only year of the year or a hen ding as it was she lodge the grola Thomas lodge and then a honey a din a gashke no the year enough my old ding to a ching rollers for she senior labus I know I have a hair and a shes of my year Tam fashion can go and you didn't be so my dinner I didn't what I didn't tell go for the such a inter but I to go for in my bellish A finnish kreu fisser in sin, mar vi si chaddan agus gyrwyr ti doktor mar gafi fisser gwy si bos agus le lín da fe on vi si ca calior dyr i si sos ilia bat i si siol achar a hair in sin am achar ishti agus tŵr si finnish si ga dyr si tras na aon a dan oge na ti gwy chair aish ishti gwy ta ca diw mar ang leiti i rivishin a fi si gymal sers a nes a naon i ding tŵr si kreu an i sara bwyt i niach sara mroch ala Chlai o'r eich eich ni fysi chi ychl. Agus bwysi chi bwys. Agus dwi'r chi yn tor o'n chi yn nhw'n cwyn as ere hwa. Agus dwi'r chi sy'n sian sgael, leis i tri o'n hi ere hwa, gwr bwyl o'r bwys sy'n lecyn ar. Agus gwrw'r chi leis o'n wala. Na'r ma bwys o'r cwyn yn eich. Gwnd o'n dachodin tegi.
1: Agus chwa. Abelad.

Bí chléir an san ní leán a mó fémanna. Bína íte tíidegan tú, ní ra fearab an tamsin gan cápalán. Bhí muintir in ní leán i chepse a fémanna, fearag al sos leán a bhóld, as fear a lín, as fear a fáscas, baid dead bhín leidóga bhín édilis. Ní ac an leidóga bhín édilis táda. Díar a seag an leidóga, bhecan tú táda, ní ag cimid ar leidó. Ó, dú tse cénach bhecan, cénach bhecan tú na dhéna sin. Ní ag cimid ar leidóga bhín édilis. Wat sé er loob voor de porters. Nier een belg kan er iets te hannig zijn. Agus nier een fair. Ben na ljenu lefe kelsen uit kena. Nogar hang zo aal er iets nier kas weinen erom. Agus na weintig rood leta sin inis. Nach begu chritiach gom ag taad agal harta tamsin. Ag fien tra lang o gine gal siro. Ta sa sin to tell the truth. Vidar a famnul e kapul gus akurum kapul gus akurum achan na garinti. Wael, sin dram sýl tamar dira e vi imi gan sýl sa. Sa dram, vi sa dimi. Ní far sýl ta be vi an ach dram vi imi gan sýl sa. Skedar a nyu le sa vamani dir Heinrich Becker. Anu vidar a gul akurum achan na garinti dir Martin ach ach anu nira tada dil efe kia lorna wari chadan gari. Fíochan na dýna maha le fámaní údach. Bail o dan a chúas am antra chárta dýna sa skeil sa rísht. Bí fárna chúna ín sa amogun am ára fádu da gadís mi alo am ánínir. Sa náti rosa herin ar urus. Ach bí sa losa sa gládach a hén agus a wák bánt amúni vúi le ljásu gus vidar a gákruniú na kárnan. Lechar súas le kléif. Ach hann ég gúi hímpul agus hos a sí is gwybod na ffamwnyi yn siŵl bob. Fi'n mac y brenn wir yn ahed, agos fi'n cynnal laim rysig i fi'n ahed mae'r fyrwyd i clysdi ag ydy gynt. Fi'n tahed eich hyn y brenn wir y mac, mae'r nir walys tad i yn yr eti sy'n fecach y mac. Ach nis twysgi yna os gwybod i'n ffamwnyi lyg bob. Rwgse yr gwsan mae ffamwnyi, gos chas y mac yr warn o ffargau. Gos nair yr un i'n siamechyn, stopo gwy. Cyn ffawl twa yna sy'n ydy'r mac, Ana bakla sé dyrir tæri dyrsa, nývanin sé gætt. Vel hóla með dyrsa, tannu kúrsni í ára dyrsa, gúltú dyrsa, ljæn týli dyrsa, gimmach nekrasna dýna maha dyrsa. Agus þar vína heyrina dyrsa, mara nínsi tú nýrini gama dyrir maak. Ní okkur tún kladach dyrsa, gmoha meðu dyrsa, gus þess bagu skeilu. Vel nýst húski ná vóa með dyrir tæri, þá sé dæmínu sé dyrsa, ná dýna maha dyrsa. Agus það fær bráð þess að maður hægt þú í kjókið þess að sklækjum bráð grúið rækabu þess að þess að það gáð hjúrt lóp. Agus það ráðu kynnt fákuð þess að náttu kynnt ekkum en að komrýtt. Ís komunni sé þess að greiðin þú menn unna greiðin þess að góð maður þess að góð ekki þú maður þess að góð í trá loch húi gus þá að vakasál. Færir í vel fúi þess að morna trá gus að kvör kúri maður. Wel mae sy'n rwy'n sy'n ydy'r maag. Yn rwy'n ta tŵr o ddys a. Ni chahem sy'n lan o i ddys a da herwi sy'n rysg o broch o ddys a fath bwaris tŵ. Mae'r nil tŵn trwst. Cha sy'n rwy'n brwg o. Gos chwys a maag sy'n ystyn tleif o gydonig sy'n gylwch fwy. Agos chwnig sy'n. A i ddys a sy'n wedyn glwyr o'r ddys a na chwf a sy'n gydion cos o ddys a nŵ cyrta swys le maher chorab ddys a. Gwyl sy'n an o ddys a rwyd mas yn ecel. Na i yn o ddys a. Agus a dŵr chelwm a dyrsa. Gw waka sian fair oog sian a dyrsa, inni an a chlob a dyrsa, len a gha hŵl. Agus tam isi gha kialan sian is. Ach ni hei tan sian dyrsa, ach a waka zaul. Ach ni hinale ra dyrsa gan nina misi, an log a heri bi sian iist chuin gan iarsan. Lai salin is, sish gael cha o fadar soge, amale normna inni na sair. Ach ar dyrri dyrsa, bimun rai, agus osamud rakal. Y pleile celp y fyd ar arno. Fi bertenion, spod, y gyda o gwtiwyd, agos fi mwyd i'r rach o lein, ach fi llen o tawrdw i'r rai ein, o bwyr waid i'n tain, ach ar dyrdi, na'r fflesg si y machryd y mal i sio. Fi'n bal o digon tŵ, dwsgwyl sia lein arta, tias o digon tŵ, honig pawlon, agos na chod y machry, agos nŵr i honig, na'r honig si i'r chos y dwtiwr, agos nŵr i honig, O gósi yw, dósi gydonw. Nyr i hwg siart ydy gyntw. Yn nhw'n sy'n sgifachta.

0: Deal.
1: Ahara, onyarna tu jarma dum dola eik.
2: Me yenem she jarma the gas real.
1: Achtoshe nomade kana hocht, nach gapin tu gwillon tom eg bre, gyar ort.
2: Dort me leat, me yenem she jarma the gas real.
1: Nav yarmata. Chachin pianos dola emquege, fai nyaurochoin agus eik, lehap iflo my tolls.
3: Sport on Deirdre Seachtaine RTÉ Radio na Gaeltachta. Uri ag an údarás hábhaltacht ar Bhóthaire. Tiomán Luas sa Éireann don Aimsir.
4: Se bhí mé caiteamh níos tuiscint sin ar a thosamhain chláir in nimh faoi gúil Corinne Walker as siúl híos a galfchúr san na leachta híos a gan de chláir in Deirdre Seachtaine seo, agus tá sé d'isteach anois sna Cliffy Shingle agus bhí fear na héirin fear as a talach mór in the fáil ístúr grahen ar gédan amach in sin a maidin go fuirin an bhreirtin agus éirin a gainan sa tainti agus a tuirt ai ar Preston Stout an fharata rangithe ar ivri hían sa daun go na gael fari amateirach agus heis chéra fáil tá fhar veracá gá fáil chun cín ar stúr grahen agus sa dáchlif eile Tá tíochttaí hégó sin tá Luke Poulter mac le Ian Poulter fear bhfuil an taihí égusan a bheith gimirt a Gordon Ryder a bhfuil is cosúil go bhfuil cedaíonas mac chuiteach le loch agus tá do chaharú ach tá Luke Poulter tá sé gá fáil chun cín a rítan féin éidir gimirt san héis trí fáil hósan sin hí sin sa hí a gunna chláir agus a tríú cluifit tá talú chomáid céanna tá Jack Whaley gá as a fuirin an bhreatain agus éirin gháfáil chun cín ar William Jennings agus seachú bhfuil a scór fí láhaid a túr na scór fí láhaid na tá gháfuinti agus na státéintí tá debuinti ag an bhreatain agus éirin agus testin 30.2 nú 30.2 go le hí an comórtas a chort leat tá súl ag an bhreatain agus éirin a chort lópun chéadúr le éim bhrein déag. Well, Súl anilis, gúil an cluifa sin híos i gilchóirín, éidir gilchóirín Cullenburn agus mú cailín, tosí anilis agus tuga maidir eis ag déamad ó céide.
5: Gwyr maid o'i cilfaith i'r eisyn siat a tasi bydyn siat le tri nŵmed agos siad yn yr ymbaile as fawr ta tasi agos tri sgwr acos yn sy'n chyd tri nŵmed on lawn tasach yn sy'n eilis i wyr isi ffwr si sy'n chyd sgwr tyn sy'n carach gwyg second pas lawf y brawr lindsay yw nŵn a chod cwyd pwynta yn cain chyd nŵmed eil yn sy'n nymyn o'r lor porcyd nif ni hwlwys y cwyd yn y cwyd agos dyrach sy'n rhaid tuam yn sy'n ebry cwyg deg lindsay yw nŵn ffwr yn triw pwynta yn sy'n go cilchwyd yn clwbarn ma cwylyn gobar anan o'ch rwa ach ala anan diacad brysys o'r sreid y Ular. Trin am agel ennw mar sy'n caetio i tra hynny weichel agos yn mynd yn baile i ytyn y tai'n cyn Cilcwrin Cwngbyrn 93 na cwrt rhi McCullin Fos Fala.
4: Gwyr ma di ymwyd agos beig mynd i'r eich eits ni styrni. Cedal eitha talw yr cwrs i cymwyl o'ch asiel y ffod na tîr. Wel, roedd y chyri ma dyn o reis, hys y grif un chapel o Roscommon, fi cliffa di choli hys y dyn rei walta, nhw sôi leu chanys, gael yn i'r dos eidig, ni ffordach hi yn y cerdig, agos sôi clachta wahain y tîf sag yn tîr ni ffordach, ffwrs edrych yn y sôr, edrych chwm yn pel yn ei fanna, le ti môr y dyn y grif i dyfanach, chonach da sy'n glyffa canys, dyn stard o ffyrsi, rin plentwch yn, wel ta siatsyn yn ys, y gwynia, clan yng Nghael, sy'n glyffa cennys di choli hi, agos yn rwyd y smwyr mae sŵn, sôn ar iddyn na, clan yng Nghael, fi chi hi'n coron, nhw crif hi'n siar bwytac o pisa y Roscommon, edrych chi'n yma mor y cyndir bwytac o gofyd ys hochtig agos, mae ta eisiau parter yn leis genel am hyn, cwyn eisiau beid yn yr yna fi clan yng Nghael sy'n hochtw di, siachtw di sy'n hochtw di, agos clan fach mae'ch fawn eisiau gymart lo beim agos Tony sy'n wachsiad, siach gyn go chrif chonocht Shaking in Yehere, did Nidigok to Kazok only, Hepper, Hera Cliff Canish, the Globe, and Yehela Hamaikana, Nidigok to Shaka, the Nidimlik, well, Tashirson and Ish, a gun towards D. Holly, as she's good, Idivan, Hosin, Chinners. Come on, Creve Hincher, a man of Hepperdarn, right? Well, Tash Champion in the Brianna Shakaito, Lochma Cash on Liney, a more as Creve the Brianna Shah, Mar Fuj, Manister in the Christian Leaf of Balahal. An cánas fáir a réid a réibhálta cear a cánas cear a fíchi cúig le cear a hochtéig so bé sempiní nú hí san sin de bradáran Amriana agus tá an saoige ben chéad cean gan na cluí ceannis an cluí ceannis chundé tá sé talú inniuh chus an sin a Longford tá Wolftone.

0: gamers and I flip it out of Longford, grief, shinchage, Omana, Longford, I guess, Cockle, for the she's a girl, my cana, so shinchage, Romana, Tabal and Killeen, and I leave, leave Mulling, I guess, Munjabug, and I ran the Stuart line. So, Kunimatsul, or Shin, my cana, Staggle, Cliffy, Tolu, so grief, new one and shot,
1: Tara nachra sul ag mór an leis agus rud a chinte go mé cilbíanana go réidirlób a stadas síintir chuineal himlíon segain agus bailile chaid chéanana dóag chláchlan bhfuir is náid a chochttaíag agus ceanlann sinna bhí réir an bailileálin an grúpa dó a gríomhhíse peile ó bailileálinn dó a dóag bela ná híon áchttaíag. So gríomh idir bhenach in sinna mhuioch mai cinna cil chomáin dó seaachtaíag ciltéanana híon a fichi dó so bu in sin go cháfuointe ag ciltéanana agus sinna grúpa híon agus an grúpa trí in sinna gríomh idir bhenach peile bhí ó réir. Le ardán dó a híineag ba chála dáhadína mói híon seaachtaíag bua in sin é ba chála dáhadína mói agus na dáhadí ceir a fiche clún caravan náid a fiche agus in sin an grúpa ceir éilean éadí trí ceirdeag cilbheán híon a séideag agus ardnarí híon a ceirdeag cailtamach híon a ceirdeag corom. Well, Nor a bhí muide híos in sin ó dhéas a gile airna ag leathama an scór a bhíon sin ná an ghaltachtó a seacht an templ nua híon a dó glufa idir gríomh idir bhean peile glufa díchálithe híos in sin i géirí agus bel gríomh hinsir agus tucha muid ar éis lehín dáilde go dí gile airna agus Thomas Ó Hainefin.
2: Gwyr y mil yma hagat vital fall to Rover Nash ein pwynt i fawn ha ffecig yn y sygs a sy'n ffaith yn sylwng yng Ngweldag yn cydd gael eich dyn tanau les sydd yn tawn penw cwyc yn tosig yn i'r airglw ond sbrwc o fynd yma o hef sgwr arad o'r cwrdd i cywn o mwg sy'n eilig arad ysg o lof yn fawd o'r Nyr o'r cwyc yn gweldag yn tosig yn sy'n bryd o begli o'r cwrdd yn tor do e hyn ysg pyn jymach lof di bryd o gyma hasta fi ceila agos hwg bryd yn ffyn eirach yn sy'n o las mod yn lŷn y meddr ffeh meddr agos lŷn ias o'r hars yn dres nawn ond sgwr masyn y do hwg te hen y do agos tri nomad struc a second Eric Logan, Shelvin Sonny Lona Parky, Ig Sean O'Garvey, Tihana Gamakari Kahalo Begley, Kahavi, Ruan Sonny, Gusti Halavood Dinter Hall, Shelvut Nash Son, Ig Stefano Sullivan, Gri Pets Particles Plan, Gri Stefan, Hanashi Particles Plan, Partigir Garrett Stockinson, Kinomuruku, Giri Giddit Mad Dove, Stockinson, Kalino Krolik, Kalish Dinter Kalin, Relevant Touch, Kurvayman Son, Accountant Tulu Garrett Stock, Ilova Vadora, Axer Kikistock, Abeg Aun, Dun Temple New, Kalino Krolik, and Father Lona Parky, V. Toot Prince Broken Boatson, Hashe Avrin. Bachach an ishe mac trasnason shad dutin sin sa tan legrif nishe mac al taca gom park ishe taca shtaca nart eidon bernachinson ni rev eidon well vi anaf lina gehenna erig ag sormna gorta bera karasta im lina kilin os blan ashe she nolak tiad la stig den stua moor agus e tur mar kiemen sprayen son kutin laka shizan son eig a re tor shakunin is kilin os blan lini as oga bautasan egeir agon puintasan aim shu den tampan nu agus tangwal untak dinta ak I Dear ik mag de drones but the doven son of my trestna action vador I find accounts gdi shin chano luinga makri nish makal trestna gri brino begli trestna sagdi pj maclov pj nish igirig stefano kurdo do ag son dentage steve pj maclov kurdo kontosig son gji nish makal len yaso trestna brin tev holding orton son arkovil som gshu jimiroshi jimiro go kontosig lastig the stu more jimiro force qual destruction trestna makanish hashataka makanson gri ruri ruri Makri Kahal, Agus on Gretaganish, where Hashid Kuneve Feinek, Agus Han Imert Vadni Smile, Nav Maravisha, well Urivenson, Sekedla, Nuravidra Takter and Nunsianson near Hurder Shakfi Luz, Kastamakarish Kri Kahal, Kahal and Ishkri Breen O'Begley, Breen O'Begley, in the Hasavi said Genevan Solus and Prabags and Nevoga, and Ishlian Yasogish Takinson Vidi, Kehia and Friends, Franz Rurland. France Sula and the Gira Dullestock, Fahak Felix, and Kostak Dar, or Krulia Kurado against France Force Gualishak, Act Adrian's Plan, Taka Trastenson, Ooh, Adrian's Plan, and Heshtak Anna, Krug and Son of Boatson, Lena Hulen, August Brino Begli, Krummer, being Todd Dalagle, Brian Nayan Chetang Wall, Lena Tinkina Boatson, August Shakunich, Count Topic Toke.

0: Iag agus cumar na scéal go gaiile siad a thríú chluthe i gréamh na bliana fethe fethe sé le na gúlín ar a léad an nimirt an cean san séadaithe amach lasma don gúile agus an seansmithe les ra orthan san an cúlbáir éist an cúlbáir anú Leo Leo Rowland leis a ceansa a lascáil amach go hard go lár na páirce an áir de lohad tá sé Tak an ús agus feitig béla bhir idir ríis, seans lohan bálta san, a chéad tukar na sér ríis ar a gíad éirag, trasna na párka hagan sé, pásan ís gudí an tef san den bárk, agus iad a dalga cín, tá sé gríin, tá sé gírig, an tlehe vélo, tá sé gírig, a bóchit dér a glog, a cáun sír a chudin sér cáun san, ógine gudine gudine, ibn a fehet sír stígin ís dóib siúd koma, sné sémi o'Reilig, sémi o'Reilig, gudí an fernar párka, gudí sémas o'híver, sémas o'híver ar nás istáhansa, gudí o'Reilig a ríis, o'Reilig, lastig den lína da hadd y cwyg meddwl y tŵr ffeith sbryg cawn o'r siolta edyn na cwli harys yn dras na'n cwli des yn Baltasyn no yn y sy'n yna sy'n ei anad o'r gen y capas gyrhyf yn cwli ochr o'r cael i gyrrae tŵr nir un so siasig yn sgwr mar y fi cer y chwl ys sioc cwli yn diog i bel y fyrid agos go chwl ys tri cwli yn diog i gyrrae mylach y dyr un agos wel tor yma hon dod bwchyn i'n gweld ychydig rai siad sy'n ystach sy'n tarigd mae sy'n tarn o oed sy'n grwp sy'n lasd i'r dyfrach fi agos nŵr i enfer ond tarigd ni stein i tron o'n so yn gari mŵr drollyn y fyrdys ac yn mŵr agus briefig y dolaraig mae'r fwrtori Cristiano Barra Cair na Mart, Crush of Arenach, agus e Biel of Arid, e Dollar Aig, sa tarna oed ins na grwpi eeg sula, ac wyrin ffocha en is, e greif, hinsir, pelle, vio, na blian isa, agus den gied ur, on blian gavir isa hocht, ni veg balan tobarawn, na mynti ni chruhur beidir e dollar ni ishbeganin, ac ansa, e meil an ahain uv, on law, agus an law ka go cwm pôrdach sa dere, eeg bwchlin na gweltachta, eeg Biel of Arid, kerach uul, agus siach gwlin diag y cyson, go chwl agos tri chwlin diag y fi ag bylach o dyrun. Ffoch mi'n byl yn oha, dyn nhw'r iarnwch yn oof, ys rai fi'n eich cwlsa sy'n stwdio a Faichel.
1: Gwyr y mi'n maed y liam, agos marad i'r liam ag y wyd chyn ta sy'n drein ys gwna bawti cerw canys yn chyn y grif hi'n chypelw i o agos y tarant ei yna ebol clor chlein y wyrys agos Cahan y Martas grwp hi yn Gary Moore agos Mishdeli Cwestan y Maras grwp do Acha Moore agos Crush Wilinina es grwp y tri agos Brachwi cyn achwyd y clyffart a bygnach harta yn chyn ta sy'n Brachwi nad y ffig do yn crwc môr cwl agos cerw hwyrin dig agos ie tan clyffes yn dyr o hartan ys agos bwa chwg fwynta eig brachwi orb sy'n agos o brachwi agos bela wedyd as grwp y cair agos na bawti di holi yn sy'n ta na sorsiali bala chahel ta bala gwelwi o agos diwar yn clyffes yn yna i bela wedyd yn sy'n ta balach yn derin bali steach sna clyffi di holi togym y bys y ffogrych dyn
2: Sport and Deir Shachtane RTA Radio na Gaeltachta Uruhe ag an Udaras Amha Valtacht Vóta. Tamán go bródiúl ag 30 kilometer san uair la haig sráidane a tá níos sá Vóta.
3: Le drop and go parking ag Airfort Valio Clia is féidir lat Park Oil Ernos Pro. Fog and cor, bear grimer the wally agus a rai lat. Tur hi mwydna arad an chór agus tú ar hiúl. Tá drop and go parking oscailte inis sa dóchríochfort in aice leis na heitiltí amach. Ba de chóir ré agus ag fanach leat nuair a hurling íon tú. Den orahint inis ar dublinairport.com.
4: In Ishka Éireann tamid ag Laurent O'Reilly le húscráadú a dhéanamh ar líonra Ishka na Héireann chun sa láthra Ishka tá dlán, sabhailte agus iontaofa a chinntiú. Is mian le na dhéanamh go mbeidh tithe agus ganólachtaí ar an eolas faoi nuair a bhíonn gáil le chobar Yeshúcháin nó chothabhála i do cheantar. Tá seirbhís uair nua foláir raibh teagsagan a chur an nua honraithe réad ama ar fá maidir le haon deacracht a mhaithigh níos mó na ceithre chura an chloig. Is féidir clárú ag water.ie. Ishka Éireann. Sheer vishi ishka asa lahar the Éireann.
5: Nach

0: Eur sinna léif. Agus cuina gúil sjóðan aga ljóðkara in vúr lóðragin aga hana sraheisa er fjú gomóri aða léif agus ar feidir hécht er vorvorakab síra næske mara dér ílinni kærlt.
1: Tána lóður sjóðu léir fáil in sa chóras lóðlana publí. Ach, tísk nach dén dýn is dæk hál ára grófinnig tá séð glóðraka sáta hér sna archivesaka mar sin má vín síð vett í það leif teira lorug í það leir lan átjúl abur ljóha fysikur ára beidu gæm eitthú mýja fnacht ljóha ach tukka síð hút mar tá kóras úntuch leir lan að publíu gann í nærinu nýs agus ein rúða lorug íntu má tá sé egin leir lan publíu í næri agus gwelis að kogvel sé ko kurri síð ar fáldi til agus tukka sé hút sér næske gud í það leir lan átjúl lastig da achrarehe ama. Agus chame heil kopla la fluch le djeni anna chumpordach sitte sír fechante machar am oistach agus a lefne leur agus a ralim hein vel ta rudi arehe achrehe gamor ach ta rudi ele nar achreg agus is fiu gafol is anna heste sin ar leur istolim gur fiu gafol e lef
0: Sach rati ilan is fiu gamor e lef Beidir mar sin nach bílgan genre sin. Beidir gamei blahu wella fwyli tíach tæstlan a gaelge. An fila agus a sikioli, Julie Brannach Banwe tiriist.
2: Bei gaal is a gona chapin, eil is an litsriach tæstl, kerda ta an ach tuari mi mar yalar ken sort aat e an aat o tada kainz fwy. Agus ta sér chin fyrir hawachtach, agus ta sér chin a gona, ta ma zgoni ag fekal rodi nua. Agus ta ma zgoni fal tishkinti nis far ar aat sich a nua. Begáil is an itreach sin na gcónaí chun a sin ar thuir dúin is dócha. Déta céad leabhar a léomh faoi áit éigin, ach fós déta an chéad chean eile, déta an chéad chean eile bheith mar chean a dhéanann tú ceangal leis mar a dearra. Agus cínt is féidir tuiscint a áil ar an idirlín, agus féad láirt le go leor daoine ar an idirlín, is féad leat beagnach a bheith i dtír eile beagnach fíor scipa ar an idirlín, ach ní mar a chéile agus seasa nát éigin agus é wahó timpplaart agus do rácha se chu an tal an agus an bí a ichi an mar hapla agus an téire an áú agus siúil go nairín tú an cinál an atmosfér tá an. Tá is sin bud atá táhaach dúin mar rioine. Agus fóspéirn is mailinn bheith léomhú ruí mar sin is tuiscintí nua a áil agus beáile se litseach a fád go tuiscintíhain agus be se tinhain go dú.
0: Agus tugan sin go cean scríba muid. Gwyr mila ma hed esta chúla dyr agus ta súl am gwyr wantw tainio was na siodd yn ei tæstil y chyr muid ydw lohyr. Mwy achos freshen leis na rand fforti ar fad fi na'r gúla dyr le lín nes rai agus ciol bín i fi ni vrien agus Cormac McCarthy fi gawr dynlacon y fan eistir. Mae'r yl yn hosnod sy'n hysio ar fad amach agus beidio gyswyn o ffaen ar ffaen agus copio o'r hortlet yn lled fyrile y mewn y siolt o'r grochogod agus gymaint o'r hen yn ysyn ydw ŵd o'r tastil. Dwi'n gwasfod ar ei chael ymwyd mor sy'n

Padder o Canawan vi kjolen sin lis na hóren yn rogar a dú Canawan Wena agus Pajin o Rafferty agus na hinta a dói chwi na hóren vigas yn frídi tír byn sy'n a clinsion gomenic ag na sesiwn fasta. Rá ríl wóre a mahas a tradisyn a fysa gwyn dan chyd fysa ele Bunker Hill agus Spike Island Lasses. Sio Brendan McGlenchy agus a chare Luke Daniels.